0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Další ranní proud a ranní éter do České republiky s vámi společně na frekvencích Rádia Hej. Je úplně jasné, co nás čeká, že nás čeká skvělá muzika, také nás čekají informace počasí. Budeme sledovat za silnice hlavní tahy.

Dnešní ranní éter startujeme velmi příjemnou a pohodovou muzikou. Slate skoro za námi a před námi už se chystá také Lenka. Za malou chvíli dorazí do studia, no a dáme se aktuálně oblohu dnes počasí.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojedinělé přeháňky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Je úplně jasné, že Lence děkujeme za přehled první relace, co se týká počasí, a frčíme do další skvělé muziky. Halloween!

Zasláme tady každěsně před celou před sedmou raní. My sledujeme také silnice hlavní tady jako v každém ránu. Nehoda na silnici 43 u obce Lipůvka, okres Blansko.

muzika, krátce po celé po 7. ranní v ranní meteru, v ranním proudu. Magnum za námi, před námi Panoptiko, česká sestava. Dnes jenom připomínám 14.10. a pozor, 17.10. nádherná pozvánka na víkend Betlem Hlinsko. Vystoupí dětská nadějná parta Nesbent.

0: Česká roková metalová formace Dimitri Media. No a my frčíme také na formaci ohledně počasí. Jaké nás dnes čeká, to nám řekne Lenka.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojedinělé přehánky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

22. minuta, za malý okamžik po 7. raní. Doga, česká lajna, česká muzika, my v ní budeme i nadále pokračovat a čeká nás také další informace po 7:30. Zdražování hypoték nadále roste.

Hot, těsně před půl osmou. Jejich skvělá muzika Šaman, kterou si dáte rozhodně s náma, tak to je ta další skvělá.

rozhodně vás úplně vidím, jak zpíváte s námi. Svařák Valda Gang. No a my přes půl osmičku jdeme bez reklamního breaku. Vy už to slyšíte, jdeme v kuse Big Beat Rybičky 48.

byla další česká scéna a česká rocková muzika, Honza Toužimský a Rakajno. My za okamžik vyrážíme na hypotéky za další informací.

bohužel je to tak, nabídky hypoték se blíží 6% a u některých bank je už překonaly. Domácnost s čistým příjmem 80 tisíc korun, tak dosáhne na hypotéku o 1,2 milionu nižší než na začátku roku. Píše tak analytik Gepard Finance David Eim. Každopádně vy se na to můžete podívat a na další podrobnosti na novinky.cz.

skorové 7:45, vámi oblíbená sestava Parta Motorhead, nás čeká z muziky AC/DC, ještě také Saxon a samozřejmě další informacemi vyrazíme i na silnice.

0: Rock for you.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Bylo 8 hodin.
4: Posloucháte
5: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.
7: World is wrong.
8: Dámy a pánové, do dobrého rána ranního éteru nám píšete z Chomutova, konkrétně Petr ze svého zaměstnání, a vy nám píšete tak z práce. Rádi byste slyšeli Bruce Springsteena, posíláme.

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za relanci počasí, za informace, jaká nás dnes čeká obloha. Každopádně my frčíme do další skvělé muziky a vy už ji slyšíte, je tady on, punker, showman, ten, kdo měl rád alkohol, nebo ještě možná má

The Rolling Stones, Mick Jagger a spolu. A vy projíždíte Českým Krumlovem a zdravíte nás. Je to neskutečné, z jakých směrů nás zdravíte do ranního éteru. Z Chomutova, z Českého Krumlova. Zdravíme i my samozřejmě a přejeme krásné ráno.

Dámy a pánové, nádherný čas v raním eteru a v raním proudu jsme společně trávili s kapelou Iron Maiden. Samozřejmě skvělá Iron Maiden. Jdeme dál, další muzika, ale hned za okamžik mrkneme na silnice.

Marej, skoro 8:45, ale my už také sledujeme Olomouc a pozor, tam je nehoda, dopravní nehoda dvou osobních vozidel a s nákladním společně ještě Tomkova ulice Olomouc, buďte tam obezřetní.

švédská formace se stala Sabaton těsně před 9. ranními. Také sledujeme aktuálně už teď Brno. Brno stojí totiž v kolonách. Budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky z důvodu nehody v tunelu. My scháníme možná i Honzu Riedla, abychom se k tomu mohli objektivně vyjádřit. Ano, je to tak, uzavírka tunelu, pozor na to, dál komplikuje dopravu v Brně, vyvolává kritiku řidičů i cestujících MHD, dopravním komplikacím se museli přizpůsobit i policisté a záchranáři.

nevím, jak u vás doma, anebo v práci, v kanceláři, kdekoliv jinde, ale tady ve studiu rádia Hej ranního éteru se nám to trošku roztancovalo. Je tady celý manšaft, pardubický manšaft. Tak my si dáme ještě jednu a můžete si skočit. Nemyslím z okna, chraň Bůh z mostu, normálně doma.

0: Full Time Rock for You.
1: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
2: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajdašrod.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš na cajdasrod.cz.
5: Kup dřevo.
6: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
7: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
8: Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
9: Radio Hey.
10: Dámy a pánové, Alice Cooper je ten, který startuje poslední finálový čas a finálovou hodinu. Každopádně se skvělou muzikou, jak jinak. Informace za okamžik.

0: Dnes bude jasno až polojasno. Od západu postupně místy až oblačno. Ojedinělé přehánky. Ráno a dopoledne ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 6 a foukat má slabý proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Naše společná poslední relace, co se týká počasí, protože za hodinu už bude, nebo měla by být s Alešem Konopkou, nicméně my frčíme za další muzikou. Pojďme na ní!

pánové, půl desáté, kousek k tomu, každopádně nás čeká poslední informace, ta se týká extraligy ledního hokeje. Skloňované hodně jméno je Kristián Pospíšil. Kometa Brno v posledních dnech se kolem něj na sociálních sítích i v některých médiích vyrojily různé spekulace. Jeden z klíčových útočníků hokové komety Kristián Pospíšil ale zůstává v Brně. Jak už dřív napsal sport.cz, s Kometou podepsal novou tříletou smlouvu, o čemž v úterý informoval klub. Vy se na to podívejte na sport.cz. Full Time Rock.

Dámy a pánové, dnešní ranní éter a ranní proud, jako každý všední den, vám přináší stavební holding Kentery a Pardubice. Pokud se chcete podívat do zázemí této perspektivní stavební společnosti, není nic lehčího, než přijít osobně a mrknout se nejprve.

Ano, je to tak, a když jsme u stavebního holdingu Enteria, tak zítra s ředitelem Chládek, Tintěra, Pardubice, Martinem Dvořákem projdeme další stavbu, další renovaci a konkrétně budeme sledovat a budeme se dívat na zámek v Litomyšli. A teď už vstáváme. Pochozy Dynama už vstávají. A vy tleskáte a my se

Loučíme se s Pardubicí, kde svítí sluníčko, je nádherně. My vám přejeme dnešní den krásný, úspěšný, pohodový, pohodlný. A ještě zítra a také pozítří. Po 6. ranní s váma. Ahoj.

0: Žán, uznám teď po večeři něco výživnějšího? Třeba nějaké rádio?
1: Jak si přejete, sire?

0: Samým zrušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka. Cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
2: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio Hej.
3: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
5: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: se. Teď.
1: Hejradio.cz.
2: Krásné středeční dopoledne přejeme na rádiu Hej z opavského studia. Přátelé, jestli už po ranní kávě zase usínáte, tak vysílání rádia Hej vás zaručeně probere. U mikrofonu je Alda Konopka, který vystřídal našeho žhavého ranního Big Beatáka Mildu Krčila a tímto ho zdravíme. První polovina dne je sice v plném proudu, ale my si z toho velkou hlavu dělat nebudeme, protože nás čekají další dvě hodiny poctivého roku, který má ty správný grády. Kamarádi rockeři a milé rockerky, zapomeňte na starosti, zapomeňte na prudícího šéfa v práci a otočte volume doprava. Ať starosti vyženeme ven. Startujeme dopolední rokovou vlnu, tak si držte čapky, je tady dlouhej flám.
3: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádi.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Reptile Wings, Secret Town. A Lenka, naše rosnička, přináší na vlnách Hejrády aktuální předpověď počasí. Lenko, chceme sluníčko. A zimu ještě ne.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno. Místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech kolem 8, na Šumavě 11. A foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Taky máte pocit, kamarádi, že to léto nějak rychle uteklo? No, jako každý rok, že mám pravdu. Z druhé strany se můžeme těšit na to další, pokud dožijem.
3: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu, hej, i na podzim zábava klíčí.

0: Stone, Highwire. Jsem tady, kamarádi, narazil na netu na jeden super inzerát. Ahoj, hledáme seriózní lidi do trojky. My jsme jeden muž a hledáme dvě ženy.
1: Hey Radio CZ.
0: A to mi připomíná vtip, podotýkám, je to vtip, který jsem slyšel mimochodem v seriálu České televize. Jaký je rozdíl mezi švédskou trojkou a ruskou trojkou? No, švédská trojka, to jsou dvě ženy a chlap, a ruská trojka, to jsou dva chlapy a pes.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Jenej.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: na rádiu Hey Gingerhead. 10 hodin 45 minut. A to je čas na co? No, Marcela je pro změnu tady v éteru Hey Rádia kvůli informacím patřícím do uší posluchačům, řidičům a milým řidičkám, kteří někam teď pádí z různých důvodů v automobilu.
1: Dopravní expres.
2: Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy se tvoří dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště se dnes pojede v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Kolona ve směru na Prahu je na půl hodiny. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete od 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení je na 20 minut. Pozor si dejte také, pojedete-li po dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 8. kilometru došlo k nehodě dvou nákladních aut. S opatrností však projedete bez většího zdržení. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

a jak hýb. Máme 10 hodin 55 minut, tak to stihneme ještě Air Force a Crazy Blues. A pak se zase uslyšíme příští hodině při středečním dopoledním éteru. Rádia, hej. S vámi je stále Alda Cvalda.

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey! Hey!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Žánty, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.

0: Optimisticky jsme se dostali do další hodiny dnešního dopoledního éteru ve středu 14. října s kapelou Jaksi Taksi. No a začneme tuto hodinku hned pozvánkou na první koncert Tiché dohody v roce 2027, který vypukne v sobotu 9. ledna od půl deváté večer. Tichá dohoda v Malostranské besedě, tak zajděte, pokud máte chuť.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: No a tichou dohodu si tím pádem dáme i teď.

RK Stejskal a Šandera jsme realitní kancelář působící na jihu Čech a v Praze. Zdarma vám poradíme, jak prodat vaši nemovitost bezpečně a za nejvyšší možnou cenu na trhu. Přinášíme vám první hudební videoprohlídku s názvem Prodávám dům. Složíme i píseň pro vás. RK Stejskal a Šandera jsme na trhu už 32 let.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno. Místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech kolem 8, na Šumavě 11. A foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

Nothing. Metallica. A stále Rádio Hej na plný pecky, doufám u vás doma v práci, v autech a nevím kde všude ještě. Když už jsme byli u těch pozvánek, tak jednu bych tady měl ještě právě teď. 11. a 12. 6. příštího roku v Otrokovicích se koná tradiční Lážo Plážo Fest a pořadatelé hlásí, že mají posledních 500 lístků ve třetí vlně. Pokud vás zajímá, kdo tam například bude hrát, tak třeba David Koller, Harley tady vidím, Tři sestry, Tomáš Klus nebo taky Eva Farná, tak pokud máte zájem o tuhletu nebo o tenhle ten festival, tak nezapomeňte si právě teď rezervovat lístky 11. a 12. 6. v Otrokovicích v příštím roce. Lážo Plážo Fest!

Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Dnes máme, přátelé, středu 14. října a pojďme blahopřát Agátám, které mají dneska jmeniny. My vám gratulujeme, přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko, ať stále jste veselé a rostete do krásy. No a pojďme se podívat na původ a význam jména. Ženské křestní jméno Agáta pochází z řečtiny, vzniklo z řeckého slova agátos, respektive agáte, které znamená v překladu dobrá, laskavá nebo láskyplná. Křesťanskou nositelkou tohoto jména je mučednice svatá Agáta, která žila někdy ve 3. století našeho letopočtu a dnes je patronkou zvonařů.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Huckleband. No, kamarádi, dnes, krom toho, že mají svátek Agáty, je i den standardů a taky den moučníků. Pozor, ano, moučníků. No a já to říkám pořád, není nad to dát si večer dobrou buchtu. A taky v tento den, ale v roce 1994, se začal promítat v kinech film Pulp Fiction, který vrátil slávu starým písničkám, jako je třeba Mr. Lou.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!
4: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Tužba Praha a dívám se, že Adam z dopravního centra má další aktuální info z našich cest. Tak Adame, povídej, co se nám to tam děje?
1: Dopravní expres.
2: Se zdržením 5 minut počítejte na příjezd do dálnice D5 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete za sjezdem na Rudnou. Dalších 5 minut potom na Pražském okruhu ve směru k Ořechu. V opačném směru vás zdrží hustší provoz od Lochkovského tunelu po Ořech. A práce na silnici a zúžení vozovky na jeden jízdní pruh u Jíloviště vás zdrží mezi 11. a 9. kilometrem dálnice D4 ve směru do Prahy, a to do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.

a pijí Votakitas Panoptikon. Přátelé, kamarádi, mám pro vás důležitou zprávu, co se týče mého vysílání. Od pondělka nastanou škatulata Hejbejte se v našem programu a s kolegou Jirkou Bastou si prohodíme vysílací časy. Změna je totiž život. Tudíž dopoledne už nebudu, ale přesunu se do odpoledního éteru po 13. hodině. Tak pokud budete mít chuť mě poslouchat dál odpoledne, budu za to moc rád. No a to je poslední info dnes ode mne.

balíme to a jdeme na oběd a já vám přeju dobrou chuť a dobré trávení s muzikou na rádiu, hej. Tak tě pic, rockeři, to byl Aleš Konopka.

0: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Žánký, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Kup dřevo.
6: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
8: Bylo 12 hodin, posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Zase ti to spadlo, máchale.
1: Si dělej srandu, ale víš, jakou mi to dalo práci naštípat a srovnat?
0: No a proč s tím ztrácíš čas? Palivové dříví si můžeš jednoduše pořídit ve firmě LQ Dřevo v Lešavech, jižně od Jílového u Prahy. Mrkni na stránky lqdřevo.cz a jednoduše si ho nech přivést. Jo, a při objednávce nad 5 sypaných kubíků máš dopravu do 20 km od výrobny zcela zdarma.
2: Vyhledej si stránky hned na lqdřevo.cz.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. What
3: is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hey i na podzim zábava klíčí.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, on Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Příští úterý to v pražském klubu District rozjede Marko Hietala a já mám pro vás dneska dva lístky. Jak je získat, zjistíte na Facebooku rádia Hej, tak tam koukněte a teď už si poslechneme Markovo skvělý album Fire of the Black Heart.

Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Marko Hietala. Slavný finský hudební génius, který se proslavil ve skupině Nightwish, míří do Prahy. Čeká vás fantastický rokový večer. Přijďte, Marko Hietala vás zve 20. října do Pražského distriktu.

0: co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Maroto Volley je u konce, dneska jsme si poslechli desku Pyre of the Black Heart od Marka Hietaly, který příští úterý zahraje v pražském klubu District. No a pokud byste chtěli na tenhle koncert získat lístky, tak koukněte na Facebook Rádia Hej a tam máte přesní informace, jak lístky dostat. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kůsovkou tady na rádiu Hey. Legendární Vítkovo kvarteto vydalo na přelomu tady toho roku druhý řadový album, takže se tu potkáme s Benem Vítkem. No a s novými alby přijedou i pankáči Dilemma in Cinema a jedna z těch nejlepších českých alternativ metalových kapel, kterou je bezesporu Insania. Budeme se na vás těšit a vy...
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel, je středa 14. října a je zhruba nějakých 15 minutek po 15. hodině, to znamená, že začalo naše společné dvouhodinové vysílání mezi 15. až 17. tak jak jste na to zvyklí každou středu. Začneme, že jako vždycky, počasím, pojďme se podívat, co nás čeká za počasí. Bude převážně zataženo oblačno a to tak, že do konce týdne čtvrteční teploty se budou pohybovat okolo 11-13. V pátek to bude to samý, proměnlivá oblačnost, teploty 12 až 15. No a co víkend? Tak víkend se trochu vylepší. V sobotu by se po rozplynutí ranních mlh mělo vyjasnit a měl by být jasný, maximálně polojasný den. Teploty se o něco málo zvednou na 14 až 16 stupňů Celsia. V neděli to vlastně bude úplně to samý, akorát bude o něco větší kosa, bude někde mezi 12-14 stupni Celsia. No je to prostě podzimní počasí se vším všudy tak, jak to má být a tak, jak jsme na to zvyklí v tomhletom čase. Na co jste zvyklí je taky skvělá muzika, kterou si budeme hrát, tu mám pro vás samozřejmě připravenou a na co se můžete těšit teď nejblíž. Budou tady Purplové, taky Nickelback a nebo Vohnouti. No a když jsme u těch Vohnoutů, tak nejbližší možnost vyrazit na živou muziku, tak to je 6. listopadu v klubu Jupiter ve Velkém Meziříčí, support byt číslo 4 a hned den poté 7. listopadu v kulturním domě v Čelákovicích, opět support byt číslo 4. No tak pojďme za muzikou, jsem moc rád, že jste si pro poslech radiových vln zvolili právě Rádio Hej.
2: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej
3: a někdy taky pařej.

světlo vzpomínku, je to jen záblesk, jak v bordýlku, sviští partička modýlku a rada zvuku.

Tak z respektu ke kapeli Deep Purple jsem to nechal dohrát až do posledního tónu. You Keep On Moving, to není potřeba představovat. Pojďme si říct, co se stalo v minulosti, v tento den, 14. říjen. Vybral jsem tady pár zajímavostí, začneme hodně dávno. 1066, to byla velká nejslavnější bitva evropských dějin, neboli bitva u Hastingsu. No, v roce 1947 došlo k překonání rychlosti zvuku, kdy americký pilot Chuck Jagger s raketovým letounem Bell X-1 jako první člověk v historii oficiálně překonal rychlost zvuku v horizontálním letu. Naměřeno bylo Mach 1,06. No a z muziky, respektive z toho hudebního světa, co bychom mohli brát, tadyhle třeba narozeniny Cliffa Richarda, 86, anebo třeba v roce 1977 vyšlo album Heroes od Davida Bowieho. Je to jeden samozřejmě z jeho nejslavnějších počinů. No, tak to bylo pár takových zajímavostí, které se váží ke 14. říjnu. Samozřejmě vždycky je mnohem důležitější, co nás čeká a nás čeká. Třeba Udo, germánský metalový bůh, nebo tady bude Boss, Bruce Springsteen. Ale teď tady není nikdo jiný než David Bowie.

to nebyl nikdo jiný než Udo Dick Schneider, každý rockový fanoušek nebo metalový fanoušek prostě miluje a musí milovat Uda. Tak teď mám pro vás dva tipy na vánočáky. Pokud chcete vyrazit na vánoční koncert, vzít sebou svoji drahou polovičku, udělat si hezký adventní večer třeba, tak jsou tady hned dva tipy na vánoční koncert. Tak ten první z nich je třeba kapela Kex, která bude mít svůj vánoční koncert v Lucerna Music Baru. Bude to ve čtvrtek 3. prosince večer od 8 hodin v Praze. Takže ideální samozřejmě jít se cournout vánoční adventní Prahou, no a pak zaskočit do Lucerna Music Baru. Takže 3. prosince vánoční koncert kapela Kex. No a 22. prosince, takže těsně před štědrým dnem, bude vánoční koncert Janka Ledeckého ve Vlašimi v hotelu Na vývoji. Myslím, že tohle to je taky takový ten typický vánoční vibe, nebo jak to nazvat. Prostě kdo jiný by měl hrát vánoční písně než Janek Ledecký. Takže 22. Janek Ledecký a jeho vánoční koncert ve Vlašimi, hotel Na vývoji, a 3. prosince vánoční koncert kapely Kex v Lucerna Music Baru. Vstupenky už teď máte samozřejmě k dispozici na portále qrticket.cz.

Legend Scorpions a jejich Rhythm of Love. Je asi tak 7-8 minutek do čtvrté hodiny. My ještě stihneme se podívat za hokejem. Kam můžeme vyrazit? Je pauza, protože se hraje Liga mistrů. Nicméně dneska máte možnost vyrazit na kompletní kolo Maxa ligy i druhé ligy. Pojďme se podívat na tu Maxu. Dneska v 17.30 se bude hrát v Jihlavě, kam přijede Přerov. Taky můžete na hokej do Zlína, kde se to rozdá Zlín se Sokolovem. V Třebíči se bude hrát duel Třebíč Kolín, Havířov přivítá Litoměřic a Chomutov hraje s Frýdkem Místkem. V Praze můžete vyrazit samozřejmě na Slávy, která přivítá ambiciózní Tábor, no a v Pardubicích hraje Vsetín. Takže to je pozvánka na Maxa ligu, no na druhou ligu to ani číst nebudu, protože to je samozřejmě kompletní kolo, já nemám asi 18 zápasů, tak na to když tak koukněte. No každopádně, pokud chcete vyrazit na extraligu, tak budete mít možnost už v pátek. Hraje se nekompletní kolo, ale budete mít možnost jít na hokej na 5 stadionech, a to tak, že do Třince, kam přicestují Bruslaři z Mladé Boleslavy. Plzeň přivítá Spartu, to je samozřejmě třaskavý duel. Vítkovice hrají s Budějovicemi, to všechno je od 17.30. Kohouti z Olomouce přivítají Karlovy Vary, no a Rytíři Kladno budou hrát svůj duel s Brnem, a to je v pátek od 18 hodin. Takže to byla pozvánka na hokej, samozřejmě se podíváme i na fotbal, no a je to všechno až v té další hodině. Co stihneme do čtvrtý hodiny, je třeba The Who anebo Primal Fear.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
3: Ladíte Radio Hey, od mikrofonu vás zdraví Petr Havel, je 16 hodin, asi tak jedna minutka k tomu a my jsme se společně přehoupli do další hodiny našeho společného vysílání. Když se dívám teď do kalendáře, kdo dnes slaví svátek, tak svátek má Agáta. Pokud máte kolem sebe nějakou Agátu, tak ji nezapomeňte popřát, protože to samozřejmě by zamrzelo. Když se podívám, kdo dnes slaví narozeniny, tak třeba 61 dnes slaví český herec, zpěvák nebo moderátor, také dabér a dlouholetý člen divadla Y a známá tvář televizních obrazovek Petr Vacek. Také Ondřej Veselý, český herec, a nebo český stomatolog, lékař Roman Šmucler. No, každopádně, ať dneska slavíte, co slavíte, tak přijměte od celého týmu Rádia Hej velkou gratulaci a přání všeho nejlepšího, samozřejmě hlavně zdraví, ať se vám všechno daří. Jdeme si hrát, budeme si hrát skvěle, máte se na co těšit, protože budou tady Rhapsody of Fire, ještě předtím Axl Rippel, a teď si dáme Manowar.

History of Fire právě teď dohráli u nás na rádiu. Hej, slíbil jsem vám taky, že se podíváme za fotbalem, tak pojďme na to, kam můžeme vyrazit za nejvyšší fotbalovou ligou v sobotu 17.10. Tak ve 3 hodiny se začne hrát v Mladé Boleslavi, kam jedou Teplice. Od 15 se také bude hrát v Brně, kam jede pražská Bohemians a Slavie přivítá Hradec Králové. V Pardubicích se bude hrát duel Pardubice-Zlín, to všechno od 15 hodin a večerní zápas v sobotu se hraje v Olomouci. Olomouc přivítá Slovan Liberec. No a na neděli nám logicky zbývají už jenom 3 zápasy a to tak, že v 1 hodinu Slovácko hraje se Zbrojovkou Brno. Baník Ostrava, tak ten bude mít těžkého soupeře a to je pražská Sparta. No a od 18 hodin na severu Čech v Jablonci nastoupí proti sobě Jablonec a Viktoriáni z Plzně. Tak uvidíme, jak další kolo zamíchá pořadím mezi o třetí Spartou a koukám asi 9. Hradcem Králové je rozdíl 3, respektive 4 bodů. Ne to všechno. Těžký každý bod se počítá. Takže pokud chcete vyrazit za fotbalem v sobotu a nebo v neděli, tak v sobotu Boleslav, Brno, Praha, Pardubice, Olomouc a v neděli tedy Slovácko, Ostrava a Jablonec. Co muzika, je tedy Pumpa, zvyká si a doufá.

Vítejte, Rádio Hej, to tu by Maneskin. Teď mám pro vás, pro všechny ty z vás, kteří jste sběratelé nebo máte rádi jako ty hudební lahůdky, tak samozřejmě pojďme na to. Bude vycházet totiž masivní, dosud nepublikovaná edice legendárního alba Rubber Soul od The Beatles. Najdete tam asi 20 úplně nových studiových verzí a taky domácích demáčů, které jsou z roku 1965. Takže pokud jste milovníci Beatles, anebo máte rádi opravdu jakoby ty vinylové skvosty, tak koukněte. Rubber Soul od Beatles se uvádí na trh. Opravdu se jedná o limitku a dosud nepublikovaný edice legendárního alba. No, my si samozřejmě teďko Beatles dáme a potom, aby toho nebylo málo, tak si dáme ještě Johna Lennona od TNS. Mimochodem, TNS právě teď v této chvíli nahrává nový videoklip, ale o tom si řekneme někdy zase příště.

0: Ladíte rádio, hej, tohle to byly Timeless Miracle a jejich Memories. Pokud se podívám správně do kalendáře, tak víte, co vidím. Já vidím, že do adventu nám zbývá asi 46 dní a do štědrýho dne 70, nebo 1,70. No a to mě vede k zamyšlení, jestli už máte nějaký vánoční dárky. No, možná to necháváte na poslední chvíli, asi tak jako já. Pokud chcete nějaký tip, tak vám poradím, běžte na qrticket.cz. Tam je spousta možností, jak udělat někomu radost od nějakých malých lokálních rockových koncertů až po Formule 1. Takže pokud chcete někoho obdařit nějakým pěkným dárečkem, tak navštivte stránky našeho partnera. Portálu qrticket.cz. No, je nejvyšší čas se rozloučit, čeká nás další hudební blok a to je Matěj Lipský a jeho Krokodýl, to bude hned v 5 hodin a pak už to znáte, hudební kalendář nebo rocková středa, tak jak jste na to zvyklí každý den a každý týden konkrétně ve středu. Takže Petr Havel se s vámi loučí, mějte se parádně a za týden zase ve středu ve 3 hodiny. Ahoj.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednu.

0: na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.

0: Zase ti to spadlo, máchale.
1: No, si dělej srandu, ale víš, jakou mi to dalo práci naštípat a srovnat?
0: No a proč s tím ztrácíš čas? Palivové dříví si můžeš jednoduše pořídit ve firmě LQ Dřevo v Lešavech jižně od Jílového u Prahy. Mrkni na stránky lqdřevo.cz a jednoduše si ho nech přivést. Jo, a při objednávce nad 5 sypaných kubíků máš dopravu do 20 km od výrobny zcela zdarma.
2: Vyhledej si stránky hned na lqdřevo.cz.
3: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.
8: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava po delší pauze u mikrofonu opět Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl, kam si zvu zajímavé hosty, často muzikanty a velmi často se to točí i kolem nového alba a dneska splním úplně všechno, mám tady dokonce hosty dva, jsou z kapely Insania a je tady bubeník Black Drum a je tady basák Klíma.
1: Nazdar.
2: Ahoj.
0: Tak, pojďme si rovnou říct, že chystáte novou nahrávku. Jak je to s ní daleko? Protože nějaký singly, klipy jsou venku, ale CDčko jsem tak jako chytal někde na netu, že bude na podzim.
2: Tak vyšly tři singly, které už možná pár fanoušků zná, které vlastně jsou už na YouTube běžně k poslechu a k vidění. A vlastně dneska, když to můžu říct takhle na rovinu, dneska jsme dostali první CDčka už. Takže CDčka vlastně dnešním dnem už jsou na světě a pomalinku je začneme distribuovat. Problém je trošku s LPčky, které budou trošku později, ale v podstatě někdy začátkem října, v půlce října by už i LPčka měly být hotový, jak limitovanou edice, která vyšla pouze ve 14 kusech, tak i ostatní LPčka, které jsou čistě jenom černá.
0: No a v podstatě mě vlastně zajímá, jak to je, jakože, že jste zkušebnová kapela, jsem pochopil, ještě pořád, nebo nejste? Jak to máte?
1: Jsme zkušebnová kapela pořád ještě.
0: Že se jako potkáváte, a jak to jako vznikne, že si řeknete, jo, tak teď už jako to nejsou jednotlivý písničky a už to asi bude fakt deska. Nebo jak to máte?
1: No, my to děláme plánovitě. Jo? My nejsme taková zkušebnová kapela, která by prostě celý 3-4 roky mezi jednotlivýma deskama vytvářela nějaký materiál, protože samozřejmě ta předešlá deska se musí odkoncertovat, odjezdit a není ani nějak jako moc nálada a energie dělat něco novýho a v okamžiku, kdy nastane ten správný čas, tak se teprve začne dělat ta tvorba a intenzivně se to dělá třeba rok a pak vlastně vznikne nová deska.
0: No a jak vypadá ten proces?
1: Proces vypadá tak, že hlavní nápady jak textový, tak hudby dělá Poli a my to potom vlastně ve zkušebně se dotváří vlastně rytmika, dotváří se melodika, to dělá tudy klávesák, rytmiku děláme s Black Drumem a vlastně v té zkušebně každý z nás do toho dá nějaký svůj přínos a tak ta muzika vzniká.
0: A máš od Poliho třeba už noty, jak to má být jako rychlý, jestli half time, nebo prostě jak to máš hrát, nebo si to jako vymýšlíš sám?
2: Spíš si to vymýšlím víceméně sám, ale on samozřejmě má nějaký prvotní nápad, který je takový opravdu jakoby hodně hrubej a já ho vlastně dotvářím a společně s Klímou vlastně dotváříme nějak tu rytmiku. Samozřejmě co se týče rychlosti, tam samozřejmě dochází mnoha dohadám, jestli hrát písničku rychleji, jestli nám sedí rychleji, jestli nám sedí pomaleji. Jo, je to opravdu všechno otázka nějakého pocitu. A vlastně takovej ten hlavní vlastně ten konečný názor, který my musíme všichni poslechnout, tak dělá náš producent. Protože my bychom nebyli už schopni se v podstatě domluvit, poté kdy vlastně Klíma tvrdil, že rok vznikají skoro dva roky, bych řekl, vždycky ty nové písničky a jakož už to pak slyší člověk postý a už neví, co je dobře, co špatně, tak producent vlastně by nám pomůže v tom konečným, v té konečné fázi té písničky, kdy on třeba i určí tu rychlost, určí nějaký další detaily.
0: No a kdo to tím pádem produkoval a kde jste to točili?
1: Produkoval to klávesák skupiny Dar Gambale Robotom a samotnou tu desku jsme nahrávali ve studiu Shopa v Lipově u Staně Valáška, s kterým už máme takový jako nadstandardně kamarádský vztahy. Už víme, co on po nás chce, on ví, co my po něm chceme a je to takový jako jednoduchý.
0: A byl s váma teda producent ve studiu, vlastně dohlížel na to?
1: Byl s náma producent ve studiu, samozřejmě při těch náběrech těch jednotlivých nástrojů ne, ale až potom se vlastně byly natočeny celý, všechny ty party, tak se dělala nějaká předmíchačka a u toho byl.
0: A je to ten člověk, co řekne, tak dost už je to hotový, abyste to furt jako nepředělávali?
2: No, on už to řekne vlastně před tím studiem. My jdeme do studia s tím, že nic se ve studiu nevymýšlí. My tam jdeme už 100% připravení. On je to drahý něco tam vymýšlet, takže se snažíme už tam přijít s tím, že já přesně vím notu po notě, co mám zabubnovat, stejně tak Klíma, stejně tak Poli a tudy a tam se to v podstatě jenom nahraje, zkompletuje dohromady. Takže a my máme vlastně před produkcí už ty písničky nějak tak nahraný od studio, jeho studiu, takže už zhruba víme, o co máme hrát, co máme dělat a tam se dotváří vlastně konečný zvuk A nad tím samozřejmě producent taky do toho taky samozřejmě mluví.
0: Takže děláte nějaký demáče a ty si pak posíláte jakoby a takhle to funguje.
2: Přesně tak, no. Každá nota se v podstatě několikrát obrátí, než se tam vůbec dá, opravdu se to hodně, hodně pitvá všechno.
0: Tak jo, já samozřejmě jsem měl na začátku, jak je daleko album, ale už mi ho kluci přinesli, mám ho tady, budeme si z něj hrát, vyberte nějakou písničku, co zazní na rádiu Hy a Sázava.
2: Tak ironii třeba.
1: Třeba ironie.
2: Jo, ironie.

0: sedáček plnou nádrž, tak sedej!
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania z nového alba Neonoe. Říkám to dobře?
2: Ano,
1: jo, dobře. Se mnou ve studiu, jak slyšíte, jsou dva hlasy. Je to bubeník Black Drum a basák Klima. A samozřejmě si povídáme o novém albu. No já to musím položit, když jsem si to připravil, tu otázku. Jo.
2: Polož to.
1: A uvidíme, co se dozvím. Ale co teda ten název vlastně jako znamená, Neonoe?
2: No tak především je to zvukomalebnej, takový i pěkně graficky vypadající nápis. My na některých předešlých albech máme tu pomlčku prostřed, transmystik, anarchy, virtu, rituál. Jo, takže tady tato tradice se dodržuje. No a co to vlastně znamená, tak to ví jenom Poli, který s tím nápadem přišel.
1: Hele, a v čem se liší vlastně novinka třeba od posledního alba Grotesky?
3: V čem se liší? Nevím, no mně malinko připadá možná trošku rychlejší, trošku víc syrovější, neříkám punk, to asi ne přímo, ale jakoby syrovější ta muzika, jako, ale vyloženě až tak velký rozdíl to samozřejmě není, ale řekl bych, že ani nechci říct, že bychom se vraceli k nějakým kořenům, to určitě ne, ale je to, bych řekl, opravdu muzika syrová, rychlejší malinko, je to trochu jiný. Každý asi v tom najde, co svého chce, je to jedno.
1: No a Klima, jak to vnímáš ty?
2: Já to vnímám podobně. No, že vlastně my jsme vlastně už vytvořili nějaký model, kterým tu muziku děláme, jak skladatelsky, tak potom i technicky tím nahráváním a už to jenom tak jako vypilováváme.
1: Mm-hmm. Takže je syrovější ta deska.
3: Řekl bych, že ano.
2: Připadne nám, že ano.
1: Zároveň reklamy, které na mě skáčou nejenom ze sociálních sítích, ale i ze Sparku a nevím, kde všude, tak hlásí, že to bude větší dávka sarkazmu, tak je to sarkastičtější album, jako Poliho texty, jako určitě. Jsou hustší, jo? Takhle to vnímáte.
2: Byly tam skladby, kdy jsme ho fakt jako museli trošku i brzdit, že už některé ty výrazy a ta ironie už byla i na náš kus trošku taková, zahrano, že ne každý by to musel pochopit, jako že to je legrace.
1: Jo, a teď mě zajímá důležitá věc. Je tam něco, co jste jako přitáhli vy a ne Poli? Jako třeba Tudy nebo vy?
2: Jako Tudy samozřejmě těma svýma nástrojema, klávesomýma, jako hodně rozvíjí ty melodické věci. Někdy i Poli mu něco obrací vlastně na celkové té melodii té skladby. No, takže tak, no.
1: Takže ne.
3: Jako v zásadě nějaké kostry jsme vždycky vycházeli, co ten Poli jakoby nám donesl. A
2: jako ono to není tak, jako že by přinesl celou tu skladbu. Jasně. Hotovou. Jo? To jsou prostě nějaký nápady, které je potřeba pak jako trošku usměrnit a dát tomu nějaký řád.
3: Tudy má letos takovej, že se raz hlídl v Hammondkách, ve starých zvukách. Vždycky říkáme, udělej nějaký pěkný moderní zvuky a ono nese Hammondky ze 70. let. Takže
2: a těch je tam teda,
3: těch je tam teda opravdu hodně. Těch jsme i hodně dali pryč a furt je to hodně. Teda jako. Ale myslím, že jsme s tím velice spokojeni a ty jeho zvuky opravdu jsou fakt opravdu fantastický a velice dobrý.
1: Mně přijde vlastně, že to, jak to popisujete, že fakt fungujete ještě jako postaru, jako fakt ta kapela, jo? Že prostě přinese se nějaký riff, nějaký nápad, nějaký text a vy to fakt jako dopracujete, uděláte, že dneska se spíš tak jako, je ta doba spíš jako streamovací, lidi si to mezi sebou jako posílají, moc nejsou v té zkušebně. Jak se na to díváte, na tuhle tu dobu vlastně toho streamingu a spíš takového toho posílání z těch skladeb a hraní přes internet?
2: Jako asi to možná má taky svoje výhody, že prostě nemusíš držet tu zkušebnu, jo, ale nám vyhovuje víc tento styl, ale i tak nám to prostě přijde pořád, že už je to takový jako lehce odosobněný, než jsme kdysi nahrávali a ty skladby dělali všichni dohromady, i nahrávali dohromady. Jo, a pak je další zase způsob tvorby, co tady Black Drum na to narazil, že některé kapely ty skladby dodělávají až ve studiu. Jo, až tam hledají prostě něco, experimentují se zvukama až ve studiu. Proto mně toto připadne, to jak to děláme my, jakože dobrý posun, A vůbec si nedokážu představit, že bychom prostě si posílali něco přes internet a nedej bože ještě jako hráli přes internet, což taky si myslím, že funguje určitě. Jo?
1: Mě ještě zajímá, na základě čeho se rozhodujete, jako že tohle bude první single třeba.
3: To je fakt jako těžký, protože je to pocitová záležitost a každý tomu trošku cítíme jinak, každý tomu přistupujeme jinak a máme, kolikrát se stalo i to, že jsme udělali písničku, která jsme si řekli, ano, tady ta z těch desíti je, tahle ta jedna je nejlepší a ona nakonec se vyrobí časem úplně jiná. Takže je to fakt těžký, je to subjektivní strašně a i třeba ty nové písničky, zhruba 15 lidem jsme to už pouštěli, všechny skladby a v podstatě každý řekl úplně jinou písničku, takže nezhodli se vlastně snad dva lidi na tom na jedné konkrétní písničce, že ano, tahle je dobrá.
2: No a samozřejmě pak do toho vstupuje i vydavatel, jo? Takže my ve čtyřech máme problém vybrat nějaký skladby a pak ještě do toho hodí vidle vydavatel, který si to taky poslechne a je jeden z těch 15, jak říkal tady Black Drum, který řekne něco úplně jiného a jak už tady bylo řečeno, prostě někdy to funguje, někdy to nefunguje, i to, že vlastně vyberem z těch 12 věcí třeba 4 koncertní a musíme časem jako trošku změnit, protože ta reakce není úplně taková, jakou bychom očekávali a je to samozřejmě celosvětově, všechny kapely to tak mají, prostě ten hit vypadne, někdy nevíš ani jak.
1: Je fakt, že si to vlastně řeknou lidi, že jo?
2: Tak, no.
1: I když dneska si to řekne Spotify a Apple Music.
2: Jako. No, jasný, no, ale my pořád ještě to, co hrajeme na koncertech, tak to dáváme hodně na to, co, jak na to lidi reagují.
3: Může se taky stát, že žádný hit nevypadne. Teda, jako.
1: Jo, může. Ale kdo vám to vydal vlastně? Kdo je vydavatel?
2: Smile Music.
1: A tam už jste nějakou dobu, mám pocit, ne?
2: Už jsme tam nějakou dobu.
3: Jsme tam od Grotesek, no, v podstatě, no. Grotesky byli první, před 5 lety, co vyšli u Smilu a to je druhý počin.
1: A jste spokojený se Smilem?
3: Jsme, jako v rámci našeho českého rybníčku, je to úplně
2: a
3: to nejlepší.
2: A v rámci našeho undergroundu
3: co se nám
2: je
3: mohlo
2: to tak, jak to má být.
3: No, přesně tak.
1: Tak jo, co byl první single, že bychom si ho mohli zahrát?
2: První single byl
3: Cukor a Beach, ale to už je dávno.
2: To už je dávno, to byly ještě dávno. Singly před deskou a teďka to byl Bude to boj, ale neboj.
3: Tak.
1: Ty jo, tak počkej, ještě než si to pustíme. Cukor a Beach vlastně byl, no. Co mě úplně zapomněl. Já jsem mířil na boj a neboj, ale...
3: My jsme Cukor a Beach ale upravili. Je poznat, že to je on, ale hodně jsme ho i rytmicky, i zvukově upravili. Ne, nelíbil se nám nakonec tak, jak vyšel před tím rokem.
1: Dobře, zhruba. Tak navrhuji, že si dáme v oboje.
3: Okay.

svět končí, kdo je ti drahej? Kdo je ti levnej? Kdo si tě vymazal z přátel?

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla dvakrát Insania z nového alba Neo Noe. Ve studiu se mnou je basák Klíma a bubeník Black Drum, říkáte. Já jsem říkal ano, Black Drum, ano, že jo?
1: To je jedno.
0: Jo, tak nevadí, slyšíš na oboje, Rosťo?
1: Já slyším na oboje.
0: Fajn. Hele, pojďme k tomu, že teda CDčko je na světě, vinyl se nějak chystá. Tak budou nějaký křty a kdy, kde vás můžou lidi vidět?
2: Tak pokřtit desku už je taková skoro povinnost i v undergroundu. Budeme mít dva křty v Brně a v Praze. Ten první bude v Brně 23. ledna na Flédě, ten druhý bude 4. února v Akropoli tady v Praze.
0: Uh-huh. A kdo tam s váma zahraje?
1: Kapela Sputnik. Na obou dvou křestech jako hosté vystoupí Sputnik. Ještě chci jenom zdůraznit, že 4. února Praha Akropol je to čtvrtek. Takže v pátek si vzít dovolený, všichni si musí, aby si to mohli vychutnat.
0: Tak tam se hraje do deseti, ne?
2: Je to možný. Ne?
0: Tak i kdo si nemůžete vzít dovolenou, tak určitě doražte do Akropole nebo potom do Brna. No a samozřejmě, vy jste rytmická sekce, tak si nemůžu odpustit otázku, jak vám dvěma se spolu hraje.
2: No hraje se nám dobře, padli a... Naše dnešní muzika už je trošku jinačí, ale nám úplně nejlíp sedí rytmus punkáčský Prdla Pumpa, jako třeba ve Vraždě ve Staré hvězdárně, to prostě jako střihneme úplně nejlíp ze všeho.
0: Je to vtipný, protože já tady mám fakt jako otázku, co vám sedí nejvíc, jo, teďkon, jako v tomhletom, jako v těch rytmických věcech. Máš to stejně teda?
1: Já to mám stejně, Klíma hraje opravdu naprosto precizně v tom, že prostě to sedí s těma bubnama, já tam moc nevymýšlím, on moc nevymýšlí a sedí to na zadku a to nám vyhovuje ze všeho nejvíc.
0: No. Já jsem mimochodem teďkon chytil nějaký jam s Kersim z Valtary a s Markusem vlastně z Cradlefield. Mm-hmm. Jaký to bylo, jak se ti tam hrálo?
2: No, jako pro mě to bylo úplně zjevení, protože já samozřejmě Martuse všichni známe dlouhý léta, dokonce jsme jednu dobu s jeho předešlou kapelou Happy Dead měli zkušebnu společnou. On teda potom šel do Anglie, do Cradlu a mým velkým snem bylo si s ním zahrát. A když vlastně tady tato akce vypadla, protože oni tady s Kercim točili nějakou muziku, zatím ani nevíme moc jakou, tak jsme se tam s Turim přihlásili do Fate No More na Midlife Crisis. No a hráli jsme prostě s Kercim, s Tudim, s Jirkou Hábem, který hrával v Rutech a taky v Cradlech. No a bylo to úplně skvělý. Celý ten večer prostě byl fantastický, protože tam se hrálo snad 15, skoro až 20 skladeb. Martus to měl perfektně připravený a střídali se tam muzikanti a fakt to bylo úplně skvělý.
0: Jaký to bylo si zahrát jako s jiným bubeníkem zase?
2: No tak s Martusem jako fakt asi nemám problém. takže to je prostě skvělý bubeník, skvělý muzikant a bylo to úplně výborný.
0: Teďkon zpátky zase k Insani. Vy jste na scéně poměrně dlouho, jo, a já vlastně se musím přiznat, že nevím, kdo z vás dvou je tam jako od začátku, je tam někdo z vás dvou od začátku?
1: Od začátku je tam Poli.
0: Je tam jenom Poli, že jo? A kdy jste naskočili teda?
1: Já jsem naskočil 92.
0: Je to od roku 87 plus
1: 83. rok, to bude 40 let.
2: Ona vlastně byla Insani a nějakou dobu, pak vlastně dostali zákaz, tak to byl Skimet a pak vlastně v té nové Insani už byl Black Drum jako hlavní první bubeník a basisti se tam vystřídali dva, já jsem vlastně v té nové éře třetí a jsem tam od roku 96.
0: Hezky, takže už máte jako taky dost naježdí.
2: Já jsem si říkal, že 20. září bylo něco důležitého a teď mě to vlastně došlo, že 20. září já jsem 96 jsem hrál s Insani první koncert.
0: Hezky.
2: Teď mě to úplně docvaklo, takže před třema dnama jsem měl 30, mám 30 let Insani.
0: Hezky. Mimochodem na tu 40 chystáte něco na ten příští rok?
1: Se o tom nebavíme.
2: Vymýšlíme, jako co s tím, jestli to prostě nějak jako udělat nebo neudělat, jo, protože takový vzor, jako třeba měla Vltava teďka 100 let, to je super, to už jako nemůžem zopakovat, ale jako víme o tom, že to jako nastane, ale moc to zatím ještě neřešíme.
1: No, my teď důležitý je s tou novou.
2: A je klidně možný, že to ani řešit nebudeme.
1: Uvidíme.
0: Jo, to říkali tato boj, že bychom to třeba i neslavili.
1: No, tak oslavíme to tím, že to slavit nebudeme.
0: Ale nakonec slavili, tak předpokládám, že taky. Nicméně, pojďme si ještě zopakovat ty křty, kdy budou, a pak si dáme něco z nový desky, tak pojďte ještě pozvat.
1: Takže 23. ledna 2027 Brno Fléda a 4. února, což je čtvrtek, Praha Akropole. Opět 2027.
0: Tak a necháme Klimu vybrat nějakou muziku.
2: Já si myslím, že dáme dvojku, tu kytáru jsem spálil kvůli tobě.

0: Hej, a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania, se mnou ve studiu je bubeník Black Drum a basák Klíma. No a pojďme teďkon se podívat na vaše videoklipy, protože mám pocit, že ten vizuál rituál je pro vás nějak jako důležitý, asi i v dnešní době je to nějak důležitý, jako nemít jenom single a mít k tomu videoklip. Tak jak to vlastně vzniká? Na základě čeho se rozhodnete, třeba že zrovna tohleto jako bude videoklip a koho oslovujete a tak, a jestli třeba teďkon něco chystáte, nějaký nový klip k té desce?
1: No, samozřejmě nejjednodušší cestou je udělat lyric video, kde se prostě udělají nějaký obrázky, dá se tam text a muzika, ale už nám to přijde takový, jakože trošku ty fanoušky jako na ně kašlem, takže Poli vymyslel, že se natočí nějaký klipy punkový ze zkušebny. Zrealizovali jsme takhle jeden, a to na skladbu Bude to boj, ale neboj. To jsme točili celý ve zkušebně, nějaký prostřihy. Stříhal jsem to já v práci na počítači. Druhý klip byl ke skladbě Kříž a kamení. Ten pro nás dělal Michi, který už pro nás několik klipů dělal, ale ten tam právě použil AIčko. Jsou to pěkný obrázky, ale není to úplně takový jako ono. Jo, spíš to připomíná to lyric video. Pak jsme točili další klip a ten byl na skladbu Ironie. Hlavní nápad zase vyšel od Poliho, a to takový, že vlastně chodíme v areálu fabriky, kde máme zkušebnu, do toho jsou nějaký srandovní prostřihy, takže taky punkový video. No a ten vrchol, to je naší videotvorby tady k té desce Neonové, právě že je klip ke skladbě Tu kytáru jsem spálil kvůli tobě, a natočil ho Olas, který má vlastně na svědomí klip k Jedeme peklo a k placatýmu světu.
0: Takže velký vizuál zase.
1: Velký vizuál. On se vlastně rozjel do takové zajímavé polohy. Ten klip je hodně podobný vlastně tomu krátkému filmu, který točil o tom Kacířovým kancionálu. Jsou tam takový jako i podobné postavy. No a je to takový jako mystický.
2: Je to vtipný hlavně.
0: Mimochodem, když už jsme u klipu, tak samozřejmě nějaký váš fanoušek si vás přál na Evropě 2. Mm-hmm. To tady můžu říct na rádiu, hej. A Leoš Mareš vám zviditelnil právě Placatý svět.
3: Ano,
0: jo.
3: Ano.
0: Co to udělalo? Udělalo to něco?
2: Jo, jako volali lidi, kteří tvrdí, že Evropa 2 je sračka, že to neposlouchají, tak ti volali, že to slyšeli. Takže to nás utvělo v tom, že měli pravdu. A takže to opravdu jako mělo to ohlas, až mě to samotného překvapilo, že sám Evropu 2 ani nevím, kde se to ladí, takže fakt lidi to opravdu poslouchají, a byl to kladný hlavně ohlas, že konečně tam slyšeli něco, co je třeba zajímalo a co se jim líbilo.
0: Já jsem to snad pak chytil někde na YouTube nebo někde, jako, že ten Leoš tam právě říká, tyjo, takovýhle klip kapela, kterou vůbec neznám, prostě. Zvedlo to nějak sledovanost toho klipu?
2: To těžko říct, možná si, že... ano, ale těžko
1: to se
2: říct.
1: Těžko hodnotí, no, ale tak aspoň Leoš uslyšel nějakou pořádnou muziku. Že...
0: Pojďme se ještě podívat na váš merch. Chystáte nějaký nový merch k novému albu?
2: Tak samozřejmě trička, to je takový základ. Kromě samozřejmě LPčko, klasický černý, plus 111 kusů limitovaných LPček. LPčka jsou v barvě růžové a ty už jsou teda vyprodaný v předprodeji. V podstatě ty šly předprodej přes nás e-shop, kde během 3 týdnů se vyprodali. Takže ty už teda nebudou. A trička klasicky.
1: Budeme mít kazetu.
2: Kazety budou.
1: MC kazeta vlastně bude růžová s bílým potiskem, přímo ten nosič.
2: Taky 100 kusů pouze jako limitovaný.
1: A náš merch boy, podnikavec Petr, vymýšlí už spoustu nějakých dalších věcí, které zatím ale neřešíme, protože teď vlastně se dokončila ta fáze vydání těch nosičů. A pak začneme vymýšlet nějaké další věci.
0: Ale co máte, nebo jste měli nejpodivnějšího, nebo takového ne úplně běžného v merči?
2: No tak vymýšleli se věci, které se pak nedotáhly do konce, no, byly až přehnaný.
1: Můžu říct, že byly oproti klasickým nosičům a oblečením byly grafické listy z Kacířovýho kancionálu, nějaký plagáty.
2: Jo, reprodukce.
1: To bylo takový zvláštní, ale to se jako docela po konce tak špatně vozí, ale nějaký jako uletoviny typu voňavka, nářadí na snowboard a takové věci, tak to jsme zatím jako neměli.
0: A neměli jste pivo taky?
2: Pivo ano, pivo, tak pivo už mě připadá takový trošku běžný.
0: Já jsem mají Hero Man, tak ho má Insania, že jo.
2: Insania pivo bude zase, samozřejmě i s novou, s novou
1: deskou. S etiketou podle nové grafiky.
2: Podle nové grafiky,
1: jo. Protože vlastně náš merchboy je vlastní pivovar, takže tam se to tak jako nabízí, ale jako nějaký spodní prádlo a takový blbosti. Jako
0: jasně, zatím, ale když zůstanu toho piva, tak vlastně to bylo až u Grotesek, je to tak? Že předtím jste ho neměli nebo
1: nebylo,
0: měli?
1: Nebylo, bylo
2: k Kacířovu
1: kancionálu.
2: A to byl jiný pivovar.
1: To byl jiný pivovar.
0: Aha, no. Takže už bude jako sběratelská edice vlastně.
2: Jo, v podstatě.
1: No, jako pravda těch z Duck and Dogu, těch piv bylo, jako vím minimálně o dvou, jedno bylo andělský, 2023 to mělo etiketu s andělem a pak vlastně je růžovo-bílý s čárovým kódem
2: IPA 13.
1: Jedeme peklo bylo taky, takže už tři. Jako
0: jo, to jste měli v Akropoli, jsme tam hráli s váma vlastně ano, s projektem ano, 13.
1: Ano. No tak pak máme ještě další od té doby, klasický čárový kód, jako růžovo-bílo-černý, no a teď se určitě bude připravovat další k neonové.
0: Takže pro všechny milovníky piva sledujte merch prostě kapely Insania. Dají se koupit i ty starý piva, nebo nedají?
2: Ty Insania klasický, ty ano.
1: Ty poslední ano, ale ty starý určitě ne. No, protože,
0: tak jednak trvanlivost.
1: No ale samozřejmě, tak no, ta receptura se dá jakoby obnovit, i ta grafika se dá obnovit, ale
0: Ale to prostě je to potřeba, rarita, tak.
1: Tak, ale je potřeba jako to tlačit dopředu spíš než dozadu.
0: No. OK, pojďme zase něco hrát.
2: Co vybereme?
1: Já bych možná dal Hry s ohněm pětku.
2: Jo,
1: to je taková sypačka, to by mohlo být dobrý.
0: Tak jo, jdeme na
2: taková prdla pumpa.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání se zástupci kapely Insania. Je tady se mnou basák Klíma a bubeník Black Drum. A teď jsem to změnil, že jo? Z Black Druma na Black Druma.
1: Změnaj život, já jsem si v pohodě.
0: Hele, vy jste jako velmi koncertní kapela. To znamená, já co sleduju jenom vaš třeba jako Facebook, tak vidím, že furt někde hrajete, jo. Tak předpokládám, že nemáte jenom tyhle ty dva koncerty v tom Brně a v té Praze. Samozřejmě jsou to křty, takže je to nějaký velký. Tak jak to máte? Kolik toho teď máte do konce roku?
1: Do konce roku chystáme 9 koncertů, v podstatě už s novou deskou Neonale. 9. října začínáme v Olomouci, na druhý den 10. října jsme v Českých Budějovicích. A pak zhruba za 14 dní tam, myslím, Valašský Meziříčí a prostě těch koncertů je celkem 9, je tam hodně Morava, ale jsou tam i Čechy, je tam, myslím, Děčín, Jablonec, takže

0: Ale nejhorší boj samozřejmě je to, co místo těch čtyřech je z toho stávajícího playlistu potřeba vyhodit. To je mnohem horší, než vybrat ty čtyři nový. Hmm.
1: No, na druhou stranu si toho musíte pamatovat strašně moc, jo.
2: No, tak jako, tak z těch 11 alb, kde já nevím, skoro 120 písniček nehrajem všecky.
1: No, jasně, jasně.
0: No, v tom je samozřejmě legendární kapela Brutus, která je schopná hrát asi 6 hodin v tahu všechno, co mají, to mi fakt jako nedokáže.
1: Zase mě to připomíná, zase Mňágu až Dior, který já mám hrozně rád, tak ty jsem se jich ptal na základě, čeho dělají ten playlist a oni řekli, no my zahrajeme vždycky celou tu desku, když je nová deska.
0: Jasně, to je řešení.
2: To obdivuji.
0: A nebo se to dá dělat tak, jak to dělali Buty. Měli takovej ten jukebox a lidi si na papírek pod pódiem psali, co chtějí zahrát a oni fakt zahráli všechno.
1: A v jakém stylu ještě?
0: A v jakém stylu, máš pravdu, ano, Malinkého ptáčka v rockovém stylu si pamatuju. Ale to mi nedokážeme.
1: Dobře, kde vás lidi najdou, kdyby se chtěli mrknout, jaký máte koncerty, jaký máte merch, jste aktivní na sítích, máte nějaký stránky, pozvěte nás.
0: Tak máme webovky www.insania.cz, kde vlastně je vypsaný celý to turné, je tam i e-shop, jsou tam všechny možné informace o současném dění, no a potom klasika, Facebook a Instagram, který řeší Poli, a tam je to až zaspem.
1: Já si myslím, že dneska se musí spamovat, protože jinak nejste vidět, takže to prostě je. Jako. Díky moc, že jste přišli na rádio Heja Sázavu.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
1: No a písničku na závěr vyberte opět od vás novýho alba Neonoe.
0: Tak dáme Jakobíny.
2: Jo.
0: Tak osmička jako Jakobíny.
1: A od mikrofonu se loučí a za týden těší naslyšenou Matěj Lipský.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně už tma jako hrom teda, no, podzim pokročil. Je tady roková středa, od mikrofonu Rádia Hyvá, zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do středy rokový, tak by bylo zdrávo nějaký odevírák. Co se vám dneska vybral? To trošku starožitnou kapelu, ale dobrou. Motown, dá se říct, že možná i super kapelu. Tak si dáme odevíráček a za chvíli by tu měl být kalendář.

Tak to bychom měli odevírák. A co se událo v dejinách muziky 14. října? No, nějaké věci se udály. V roce 1940, 14. října, se narodil Cliff Richard.

My jsme to sami Mlaďasové hrávali na kytary, jo. Šťastná ústa nikdy nepřestanou být líbána, no, to jsou mi věci teda. A to už je dávno. V roce 1945, 14. října, se narodil Tony Dren. To je člověk, který dělal muziku mimo jiné, jo. Taky u Franka Zappy.

Dál tady mám, potom Zapovi a Tony Děranovi. Je tady 45. ještě jednou dokonce. A to se narodil podruhý tedy 14. října Justin Howard. To jsou Moody Blues. Nedávno jsme o nich tady mluvili, jak se rozpadli a zase se dávali dohromady.

Teď tady došlo v kalendáři takový zajímavý situaci, takzvanému prolínání množin, jo. Tohle to byl 46. rok, ale ten je tady taky dvakrát, pochopitelně. A 45. jsem hrál zatím jednou, ale je tady taky dvakrát, takže se naskočíme ještě do toho 45. pak doděláme ten 46. 45. podruhý, to se narodil Colin Hodgkinson, to jsou různý skupiny, Black Door, Alexis Garner a taky Whitesnake, takže 45. podruhý, no to je rébus, normálně matematický hodnej vysoké školy.

Rok 45 máme hotovej, byli jsme v něm sice na přeskáčku, máme 46. doděláme. Jak jsem říkal o těch matematických problémech, jo, to jsou složitý věci, to trápí lidstvo hrozně dlouho. Riemannova hypotéza, jako příklad, nebo Golatcův problém, že jo, to, ale jako my na hejku to normálně, běžně, pravidelně tady jako řešíme. A tak ten rok 46. doděláme a to se narodil v roce 46 a 14. října Dan McKayfey, to je kapela Nazaret, vidíte, tam máme to hotový, spousta světových věců se s tím láme hlavu, že?

Pobavili jsme se o problémech a teď tady jeden skutečný mám, ale ten není matematický, jo. V roce 1948 se narodil Marcia Barrett. Nebo dáma to byla. Ono je to tak nějak obojetný, jo, v té angličtině, ale to tak není problém, jako problém, že je to kapela Bonnie M. To se v 70. a 80. hrálo, lidi to kupovali v Tuzexu, ty desky. Jo, nebudu tady hrát pochopitelně Babylon, to jako, to by mě tady mohl někdo z ulice přijít přes držku, ale když to vemu z hlediska jako hudebního, tak tady mám Best of Bonnie M. album a tam je zajímavá věc, jedna docela mě zaujala, jmenuje se to Kalimba de Luna, je to taková hezká, no poslouchejte sami.

Co se týká muziky, jo, není to zas tak plitká diskoška, je to docela dobře propracovaný, jo. A takový, že ty velký fláky, jo, tam to nemusíme tady, jo. To... Ale co jsem chtěl, problém mám, furt problémy, jo. Problém mám, že Marcia Barrett je pěvkyně, jo. Barrett, Marcia Barrett, jo. Takže kdyby to slyšela, tak by řekla, no tak jeňčku, no t... Jo, že jsem proflák, kdy je narozená, ona je dokonce, ježiš, ona je starší než já, no to je rána teda. No, ale hezky zpívala, bylo to tam slyšet. V roce 1955, 14. října, mladý kytarista Buddy Holly předskakuje ve svém rodném městě Lubbocku v Texasu Billu Haleymu a jeho kapele Comety. A na místě je i Stout Eddie Kendall a hned po vystoupení nabídne Halimu nahrávací frekvence ve studiu, kde může natočit své první demo. To se doopravdy stalo tohle, jo? To jsem si nevycucal z palce, ostatně je to i v kalendáři. Ale zajímavý je, že tato situace inspirovala tvůrce filmu Návrat do budoucnosti. Teď nevím, kterým dílu to je. Ale oni jsou snad tři a tam ten mladý kluk, co se z těch 80. tím časostrojem dostal do let 50., tak tam jde někde, že jo, a zrovna tam je někde tancovačka v tom městě. A on řekne, jestli by si mohl zahrát taky na kytáru elektrickou, to je nová věc v té době hodně, jo, takhle v Big Beatu, no vlastně ještě v rock'n'rollu Big Beat nebyl. A vyleze na to jeviště a jestli určitě si to pamatujete, že kde jste to viděli. Jak tam začne prostě brutálně pařit na tu kytáru ve stylu hevíku úplně, to prostě šílený, jo. A teď ty lidi tancujou a teď zůstávají úplně štajiv a čumějí na něj jako na zázrak, jo. A pak tam nějaký ten manažer, tady v tomto případě je Eddie Kendall, hned veme telefon a už telefonuje, že našel zajímavýho kluka, který dobře hraje. Tak tohle se ve skutečnosti stalo a inspirovalo to i autory a scénáristy filmu Návrat do budoucnosti.

Tak tady máme rok 1957, dokonce dvakrát, to jsou mi věci. 14. října Elvis Presley vydává single Jailhouse Rock. To byl poměrně hodně, se to dobře prodávalo.

Dobrý, 57. ještě jednou, 14. říjen taky ještě jednou. A v čele americký hit parády, ta od 14. října dál, je nahrávka Wake Up Little Susie od Everly Brothers. Docela si to tam vedlo dobře. Jak jsem tady jednou psal, tak v určitý čas touhle písní byly problémy. Takový ty kulturní moralisti v Americe, tam řeknete fuj, nemyslím teda fakt, řeknete fuj a už jsou potíže, jo, s tím tam, no, tak jiný kraj, jiný mrav.

Já vám ty Twister Sisters trošku stahnu, ne, že bych krátil to, jako neděláme, jo, na hejku, ale čas běží, kalendář, za chvilku ještě tady mám jednu zajímavou věc, kterou bych tady rád prezentoval, jak říkají vzdělanci. A mám tady rok 1966, v londýnské Ascens Hall debutují Pink Floyd se svým novým psychedelitickým materiálem. To bychom mohli, no. Tak si dáme matroš psychedelitický a je to pro dnešek z hudebního kalendáře na 14. říjen všechno.

0: Tak to jsme měli, trochu psychedelického matraše. Zajímavý, v té době stačilo na začátku skladby pustit Morzovku, už to bylo psychedelický. No to byly krásné doby, já to pamatuju. Hodiny.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
0: No dobrý, no. To já jsem se jenom přešach, jo. Sorry, jo. Ale zase máte greenýský čas, jo. To je na západu od nás, no tak. 20. To jsou mi věci, teda, no. Jak člověk vátá, že jo, vyřizuje spoustu je. Ale nic na tom nemění to, když máme teď ten greenýský čas, jo. Tak cílovou pásku v dnešním středečním závodě protrhnul a já vám řeknu kdo a ze srdce mu to přeju, jo. Protrhnul Vašek a píše, ahoj Jendo, prosím o tuhle pecku pro všechny Traktor fans do Ústí, díkes a Traktor Forever. Pecka je Monster Meeting, tak dáme zdraví Vaška a blahopřejeme dneska k jasnému vítězství. Jak se tak dívám, tak ještě za ním nikdo nejede, no uvidíme, kdo bude druhej.

Dobrý, tak se na to dívám, zatím ještě pořád nikoho neuvidím, nevidím, ale on někdo dorazí, že jo, protože dneska taky byla obtížná trasa, protože byla mlha chvílema, víte, tak to pro ty závodníky bylo docela těžký. Tak a ještě koukám, koho bych tady... Vydržte mi chvilku, mám tady přání, ale všechno bude v deskách, tak to dá trochu práce. My dáme zatím kapelu Lau, a teda Adileta Sway. A já to jdu najít v těch deskách, jo.

Hledal jsem desku, to je pravda. Hledal jsem desku Sex Pistols, velký rock'n'rollový podvod. Kdo hledá, najde, no. Tak tedy pro pankáče, a který to dává Péťovi hlavně, jako dárek, tuhle píseň, Sex Pistols a předělávka Franka Sinatry My Way. Velký rock'n'rollový podvod, je hezká deska. Tam se budete bavit, když to budete poslouchat. Srandy kopec.

Pak tady máme Vladěnku, zdravíme Vladěnku a Vladěnka taky zdraví rádio, to jsme rádi a přeje krásný večer, to jsme ještě radši a taky přeje krásný večer tatínkovi a ty nejkrásnější pozdravy tvoje milující holky a tajný přání od škvoru. Tak jo, tak dáme tajný přání od škvoru.

Tak to by se měli tajný přání pro Vladěnku a já tady vidím, já se musím podívat, koho tady vlastně vidím. Vidím tady, Pankáčovi jsme hráli, Jenda z Bochova dává kapelu Euphory, to je myslím slovenská grupa, mám takový dojem, konkrétně Jackpot, tedy skladbu pro Lenku a Blanku a taky Eriku, tak si to děvčata užijte tam, až se podíváme na tu kapelu Euphory.

Děkuji tak mimo jiné za pozdrav z Brna. Díky, to mě potěšilo. A no tak, zastavit desku. A pak tady mám, milí posluchači, podíváme se, co dělají pod Ještědem. Pod Ještědem poslouchají rádio, hej? A Jerry píče, jestli by nešlo zahrát Aerosmith, Dream On. No tak to zkusíme pod Ještěd poslat. Děkuji Jerry a vaši věrní posluchači z Jamajky, nebo z Jamajky, no, každopádně věrní posluchači.

Tak, máme tady další kousek je kapela Lauter. A kdo pak ho má? Má ho, já vám to řeknu hned, Jarda. Jarda by od Lauter kapely, tedy kouzelníka, tak zkusíme to.

Tak tedy Lauter a kouzelníka jsme zahráli úspěšně a máme tady Louňovického Kubu, ten vybírá pro paninku v taxíku potužníka od Trautenberga a taktéž pozor pro Honzu telefonistu, zdravíme všechny, teda nejen paninku, ale i Honzu telefonistu a Kubu taktéž.

Tak to my jsme měli Trautenberka, Jurášek následně dává kapelu Proteus. Tak dáme, bude nás slyšet, zpívají Proteus. Bude je slyšet, no, věřím, že bude, no.

Tak jo, slyšete bude, jak to vypadá, a já tady mám, já musím najít kapelu předně teda v databázi umělců, ono to dá chvilinku práci, a tak můžu poděkovat za pozdrav do Brna taky, a to bude, komu to bude, vydržte, od Petránkově Drahušce. Tak děkujem Brně. Pustíme nějakou brněnskou kapelu, třeba Víčko. No, to je brněnská kapela, teď měla nějak v letě začátkem, měli nový album, mám takový dojem, už to nevím přesně. Steelersky bychom mohli dát Šalinu čtverku. Když je to do Brna, tak Šalina čtverka.

0: Čumíme.
1: Dobrý, tak to bylo Víčko, kapela, a teď nevím, říkám, nevím, kdy měli nový album, ale nějak to bylo před létem nebo na jaře, ale je to hezká deska, to rád poslouchám a já mám spoustu brněnského materiálu, jo, jako třeba Rudy Kovanda, to jsou zajímavé věci, to byste nevěřili, mohli bychom klidně pustit. Zdeněk Blansko to vidí na Kinga Diamonda, Sleepless Night, no to zkusíme to. Zdravíme do Blanska. Mělo by to hrát teda, alespoň si myslím, leč to nehraje. To jsem špatně nasadil, ale teď už by to mělo hrát doopravdy.

Tak to byli King Diamond a já tady najdu píseň pro Tomáše ze Zubrnic, to ale musím do archivu desek, uši, to je hezká deska a chvíli to potrvá, než to najdu. Já vám mezi tím nabídnu Lenku Dusilovou, Růži z Jericha.

0: se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Tak to byl Daniel Landa, píseň 1938. Vidíte hodiny? 9:09.
2: Bylo 21 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
5: Hey. Na nic si nehrajem.
1: Takže 21. to máme zase středoevropský letní čas. Už to dlouho trvat nebude, no. Uvidíte, to běží. Tak ten Tomáš Zubrnický vybral kapelu Už jsme doma, že necháme děkovat a posíláme. Uši se to jmenuje. Tak jo, deska je najitá, dokonce už běží v mašině.

To je zajímavá věc. Máte to, pokud je to trošku náročný na poslech, má to třívětou symfonickou skladbu dokonce, že jo? Andante, largo, finále, presto. Dobrý. Zdravím Tomáše Zubrnického a je tady Roman. Roman píše, že dneska nešlo všechno tak, jak má a že by třeba trošku spravit náladu, Bláďa Myšík, dáme a má tady tak... A dokonce Zdenál by tu měl být za chvíli, představte si to.

Tak tedy Vláďa Myšík a já jsem říkal, že dorazí Zdenál, o kom se mluví, a nedaleko bývá. Tak jo, tak Zdenál tady má co? Zdenál tady má kabáti. Máš to za sebou. Tak to dáme, no. Zdravíme Zdenála.

Tak, to bychom měli kabát a já tady hledám písničku pro Luďka. Myslím si, že bych to měl hned najít, on to chvilinku trvá, až to vytáhnu z toho centrálního cloudu v Praze, ale jo, takže mělo by to být. Měl by to být Trabant a konkrétně skladbička Partizán, takže dáme, jo. Co nám píše, moc děkuji a držím vlnu, Luděk, Luka nad Jihlavou. Zdravíme do Luk nad Jihlavou a posíláme Partizána od Trabandu. Tak vydržte a už by to asi mělo jet.

Tak, to by se měli Partizána, zdravíme ještě jednou dolů nad Jihlavou a co tady máme dalšího? Já vám teď vyberu sám zase kousek nějaký, abyste si užili. Tak co dáme? Krypton a Koloseum.

Kdo má rád Judas, tak si přišel na svý, tedy Judas Priest, Nostradamus, Tartka z Percule, to bude za chvíli, nebo ten bude za chvíli. Fidli to vidí na škvor. Ahoj, loupeme osechy, ať nám to utíká.

Tak to byl Vitacit, legenda rocková, a Tom 46 přišel s kapelou Dit. Zdravím všechny posluchače, v rámci ovlivnění playlistu posílám. No tak Dit to je dobrá partička. A ovlivňování tu není špatná věc, když ovlivnit, tak ovlivnit.

Tak tom 46 nám to ovlivnil a já bych mohl zkusit něco zajímavého. Roxor třeba, co vy na to?

Tak to byl Roxor, jak jsem hlásil, posloucháte rádio, hej, posloucháte, co vlastně posloucháte, jo, středeční Rock on Air. Já tady vidím, nevím jak vy teda, ale už se mi to nějak zdá, velká absence Metallica, jo, ne, že bych já jako byl fanoušek, jako, Metallica je dobrá, jo, ale je dobrý, když ji občas hrajeme, proč bychom nehráli i teď?

Zajímavý je to, že teď jsme hráli tu Metaliku a Jurášek napsal Slayer nebo Metallica. Jako by se stalo, byla tam možná, jestli by zbyde čas pak po celý, tak se ještě potom Slayeru podíváme. Ale teď to musíme něčím zalepit. Halloween je...

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: Desátá padla, v mnoha hospodách se zavírá takhle v týdnu, že jo, o 10. hodině, ale my už jsme na chvilku tak nějak decentně. A fidli tady na vrch, já to takhle vyberu, co tak jako dáváte ty alternativy a všelijaký, tak fidli na vrch, že by Udo Dirk Schneider. No proč by ne, no tak třeba bychom mohli zkusit, nevím jak vy, milí posluchači, ale mohli bychom zkusit ku příkladu třeba Face of Stranger tedy. Já vám to dám i s jinglem, co vy na to.
7: Big Beat na rádiu, hej, tak to je teda rána.

Ryčtaný Jurášek mluvil o tom Slayeru, no k mě napadlo třeba Repentless, zkusíme to. A pak musím taky myslet na tradicionalisty, že jo, protože takový ty starý vlci, že jo, tady samý nový, a tak něco tam vyhrávno, no.

Dobrý, já jsem sliboval klasiku a ještě tady výběh na mě Miloš Černýhory, jestli by nebyli Airborne, no tak zkusíme to, jak se podíváme, já tam tady něco osvěžím klasikou, ale za chvilku, no ono už se to pomalu blíží, za chvíli budeme zavírat krám s písněmi, tak si, jo, ty Airborne, abych dlouho nekecal, tak...

Tak jsme u té klasiky. Já jsem tady minule v kalendáři, jestli v úterý, nebo teď nevím, nebo v neděli, ale vím to čert, tak tam byli, zrovna měli nějaký výročí dvů. Hrali tam My Generation, jak pak si stěžovali na to, že by, jo, že tam koktal. On to, aby se dostal do doby, jo, protože to nešlo nějak do té muziky, tak tam naschvál koktal a bylo z toho pobouření a zakázali to vysílat BBC, no zakázali, nedoporučili, že to u nás. A v souvislosti s tou skladbou, já to nebudu hrát, jo, proč bych, že jo, zítra jsou starý desky, takže si můžeme užít dosit, ale Patti Smithová to vydala na maxi singlu vinilovom velkou desku, 30 cm, jako klasický LPčko, ale jenom jedna skladba a na 45 otáček to šlo. To je raritní deska jako prese, jo. To je, jak jsem říkal, jsem to dostal z BBC a tam natočila, tam teda zpívala tu My Generation, ale tady je to drobátko palba, jo, tam koktat není třeba, tam to jenom fičí, jo. Tak jestli chcete slyšet raritní desku, tak přiložte ucho.

0: We created it. Let's take it over.
1: Já, jak tam slyším trochu v pozadí to publikum, ale velice slabě, jo. Tak to, myslím si, že je to živák zajedno. Ale nevím to jistě, ale věřím tomu, že to živák je. Je to raritní deska, prudce teda. Já si myslím, že jsem jediný v republice, kdo ji má. No tak to jsem to zase přehnal, no. To se nemá takhle tady, takhle já do ramene a prostě ještě na to. Ale asi tomu tak bude, jo, protože neviděl jsem nikde. Jo, ty klasikové. Jinak chtěl jsem tomu říct, že je to ženská, že jo, Patti Smith. To má hně, bůh, jsou první saláti, jo. Jste to slyšeli, že jo, to mělo sílu. Jo, ty klasici, já jsem sliboval, abych nezapomněl.

Za chvilku tady byl Libor Měchovický, ku podivu dneska přišel pozdě, docela, bude pozdní příchod, pokuta, a ale než mu zahraju, tak ještě tady vytáhnu, furt o té Metalice se tady dneska mluvilo. Jinak ještě k té Patti Smithové, jo. Jasný, že skladbu Generation můžete mít, když třeba koupíte v krámě, já nevím, Best of Patti Smith a to CDčko a tak, tak to jo, ale říkám, tenhle vinyl velký s jednou skladbou, no, tak tím je to důležitý, tím je to zvláštní. Tak, co jsem to chtěl, vydržte mi chvilinku, já tady mám jednu. Jurášek tady hovořil o nějaký Metalice, jedna už byla, zrovna jsem jí hrál. Já bych vám nabít, víte, jak to tady látám za chodu, jo? To je kouzlo živýho vysílání, já bych vám nabít Reload album, to ne, to tady hrajem často, Load, to je sesterská deska a z toho tuhle tu zajímavou věc, není to rachot, jo, teď to tady bylo takový, že jo, nářezy tak decentně.

Přátelé, teď z těch klasik na chvilku vyskočíme. No, vlastně Relou zas není tak velká klasika, ale Libor Mnichovický říkal, že by B52, no, tak to veselá kapela, dobrá. Ta jejich pěvkyně, jak jsem vám říkal, jak měla ten skandál kvůli těm kožichům, nebo co, jak jsou ty aktivisti, že jo, tak nějaký prestižní časopis, on, salon módní pro milionářky, to bylo hrozný, ale my nejsme bulvár, nás to nezajímá,

Tak, panstvo, ještě se vrátíme na skok ke klasice, pak ještě jeden kousek malej a jdeme do péří normálně. Jdeme chrupat. Je pracovní den, že jo? To je. Já jsem tady řekl, že Franta Zappa, tedy byl v kalendáři jeho kapela, ne konkrétně on teda, protože byl tam nějaký muzikant, měl nějaký narozeniny. A mě napadlo, že bychom si mohli pustit třeba Joeovu garáž. To už jsme tady sakra dlouho nehráli, tak...

Na Frankovi Zapovi se mi líbí to, já jsem tady už na to jednou říkal, jo, že normální kapela, normální muziku, když hraješ, tak jako nějaký intro, pak je téma, pak je refrén, téma, refrén, téma, refrén, a když se to furt točí, to tam patlají, takhle ty muzikanti dokola, pak nějaký konec a tím to zhaslo, jo. Ale u Franka Zapy nevíte, co bude v příští půl minutě, jo, to, čeho se dočkáte, jo. To je na tom právě, to je dobrý. Já tady mám pro Petra z Nadčerace od přátel, tady mám rybičky 48, tak to dáme. Já dneska slavím, to je taková sranda. Jo, teď jsme tady dávali, jaký to jsme dělali závažný umění, ale rybičky 48 je fakt tak, dokonce oni tam uslyšíte i holky, no. Teda jako, ne holky jako holky, ale holky, jako kapelu, ale to je, ale je to dobrý nápad, jo, to jako se... Tak milí posluchači, já vám děkuju za poslech, bylo mi s váma dneska veselo a příjemno, dokonce nám začali topit ve studiu, což to už, to máme jako v tom filmu s tom posledním Rožmberkovi, jak tam byla ta hláška, jak seděli v tom vymrzlým paláci, tam ta šlechtična tam klepala kosu, ne, a tam přišel a řekl, topíme od 15. října. No tak dnes, my jsme to vzali o den dřív 14. Tak milí posluchači, děkuju za poslech a mějte hezký zbytek středy, středa se dobře užívá, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, drž.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
0: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey. Legendární Vítkovo kvarteto vydalo na přelomu tady toho roku druhý řadový album, takže se tu potkáme s Benem Vítkem. No a s novými aldy přijedou i pankáči Dilemma in Cinema a jedna z těch nejlepších českých alternativ metalových kapel, kterou je bezesporu Insania. Budeme se na vás těšit a věřit.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Bylo 23 hodin.
4: Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.

Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik. Tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

jsem to měl. Byl to déšť, ne, ne, ne, ani džin, džin, džin. S vodou můj miláček, plete si právo rá. Pak takhle floj, floj, daj, floj, daj, floj, daj, floj, daj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl, měl, měl by, co

0: pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař, sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, cvink.

0: snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.

Hezký a příjemný večer, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Když se na to tak dívám, tak poslední psi byli hodně moderní. Tak se dneska budeme držet trošku při zdi, vesměs starý, známý, dobrý a osvědčený věci, aby jsme neplýtvali časem, dáme se do toho.

Jaroslava Ježka jste určitě poznali, ovšem nebyl to Ježkův orchestr, ale pražský swingový orchestr. Dáme se do prvního hudebního tělesa, který tady dneska mám, dokonce jeden z jeho členů má taky narozeniny, ale k tomu se dostaneme. Jsou to Mills Brothers. Pocházejí z devítičlenné rodiny, tedy máma, táta a 7 dětí, a my si vememe na paškál především chlapce. Z této široké familie nespívali pochopitelně všichni, takže já to vyjmenuju po pořadě. Bratři Millsovi: Donald, hlavní tenor, Herbert, tenor, Harry, bariton, John junior, kytara, kontrabas, basový zpěv, a ten se narodil právě 19. října 1910. Pak taky otec John Hutchison Mills, a ten se narodil 11. února, takže narozeniny dneska nemá, ale doprovázel je zpravidla na kytaru a mandolínu. První věc, kterou od nich uslyšíte, je Lazy River.

Na začátku jsem vám vyjmenoval nástroje, na které hráli. Jenže pozor, on to má takový háček. Chlapci začínali už jako velice mladí zpěvem v místním metodistickém kostele. Pak jeli na nějakou soutěž amatérskou a tam zjistili, respektive Harry zjistil, že ztratil svoje kazů. Tak během vystoupení improvizoval jeho zvuk ústy. Chlapcům se tento nápad hodně zalíbil a tak jej začali zdokonalovat. John napodoboval tubu, Harry trumpetu, Herbert druhou trumpetu a Donald trombón. A jak jsem říkal, jejich otec je doprovázel na ukulele a kytaru. Zkoušeli napodobovat různý orchestry, který slyšeli v rádiu, a v roce 1928 je najala rozhlasová stanice WVW v Cincinnati, tuším, a brzy se stali v místě velice populárním. Začínali už taky nahrávat desky, a to na značku Brunswick, to je velice populární značka, která vydávala jazzovou muziku. Co tady od nich máme? Sladkou Georgie Brownovou dokonce.

Znova připomínám, že ty nástroje, trumpetu, druhou trumpetu, pozou na další, který tam slyšíte, především dechy, nejsou skutečný nástroje. Tam doopravdická je pouze ta kytara. V roce 1934 se stali prvními Afroameričany, kteří měli představení na britském královském dvoře před králem Jiřím V. Během této cesty ale John onemocněl a v roce 1936 zemřel. Na jeho místo v kapele nastoupil otec John senior a v roce 1942 vydali velice úspěšný single Paper Doll. Určitě se vám bude líbit.

Od Mills Brothers je tady další krásná záležitost a navíc notoricky celosvětově známá, a to nejen v jejich podání, ale my si je právě s nimi poslechneme, a to je Miss Otis, která lituje, že nepřijde na lunch.

50. letech se objevuje rock'n'roll a jejich popularita začíná pomalu klesat. Přesto měli pár zajímavých věcí, které obsadili docela pěkný pozice v hitparádách, a poslední větší hit, Cab Driver, vyšel v roce 1968, ale ten bohužel nemám. A tak se spokojíme se skladbou Sweet Two. To je taky standard, krásná věc, a to je z Mills Brothers všechno.

Jedny narozeniny jsme zastihli, a to právě ve formaci Mills Brothers, a druhý narozeniny se nám už rýsujou, a je to velice známý člověk, a dokonce je to Čech, je to Ondřej Havelka. Představovat vám ho blíže nemusím, protože z českého zábavního průmyslu ho velice dobře znáte, třeba jeho Melody Makers a taky jeho šestiletý působení v Ypsilonce. Co si od něho zahrajeme hned z kraje? Když jsme tady občas pouštěli Ludka Hulana, tak jste znali jeho moderní provedení skladby It's Only Paper Moon, tedy papírový měsíc, ale my si ho pustíme v tradiční verzi s Ondřejem Havelkou.

0: podcast.
1: Taky musím připomenout i narozeniny. Ondřej Havelka se narodil 10. října 1954 v Mačičce Praze. Většina lidí zná Ondřej Havelku hlavně takových z těch starých věcí, takový ty fláky pamětnický, jak zněli z těch stařičkých černobílejch filmek. Tak proč si taky nedát něco tak hezkýho, aby jsme si zaspomínali? Tohle to určitě znáte. Nesmíš

Pamětníci zamáčkli slzu, my se podíváme ještě do světa, klasický, naprostý standard, nádhera. Evička Olmerová to taky kdysi zpívala, jak jinak Sunny Boy.

Tak to byl náš dnešní oslavenec Ondřej Havelka, který se narodil, jak už jsme tady říkali, 10. října 1954 v Praze. A nezbývá Ondřeji Havelkovi, než poděkovat, bylo to krásné.

Inku Zemánkou jste jistě poznali, lišáky, který ji doprovázeli, dělají křoví, tak ty asi možná ne, ale zase Inka Zemánková dneska, myslím, tento měsíc snad narozeniny nemá, ale rádi jsme si ji pustili. Aby počínám, ještě zbývá trošku času, takže Karel Lach, sestry Alanovi a Arnošt Kafka.

Pane jo, to je hodin, ještě máme 3 minutky, tak to vyplníme. Já bych vám to rád pověděl tancem a písní, ale to bych asi hrozně zkazil umělecký dojem ze starého psa. Necháme to na Arnoštu Kavkovi. Já vám děkuji za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey. Legendární Vítkovo kvarteto vydalo na přelomu tady toho roku druhý řadový album, takže se tu potkáme s Benem Vítkem. No a s novými alby přijedou i pankáči Dilemma in Cinema a jedna z těch nejlepších českých alternativ metalových kapel, kterou je bezesporu Insania. Budeme se na vás těšit a věřit.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
4: Byla jedna hodina po půlnoci.
5: Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej FM.